Ty nejlepší shows z našich studií. Dance Radio. True Peace Love Acid. Climax, Club Mix, Rave On Air, One Way Music Podcast a nebo Showtime. Každý večer program až do půlnoci. Dance Radio. Z naší tvorby doporučujeme. V pondělí to nejs drum and bassu v Rave On Air. V úterý Showtime se speciálními hosty. Ve středu One Way Music a Subgate. V neděli Club Mix Milana Kroužila a Climax Chrise Sadlera. To jsme my, Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio.

Dance Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

Kámo, nikdy v životě ti nezapomenu, co jsi se mnou musela zažít, když jsem se potácela s tou sračkou Adamem. Podržela jsi mě v každou chvíli. Víš, že jsem tu pro tebe vždycky. Co mu mám odepsat? Na tvoje rady vždycky dám.

Zdravím, poslouchejte Club Mix každou druhou neděli od 18 hodin. Jestli máte rádi klubovou muziku, jste zvaní. Club Mix. Dance Radio.

0: Radio.
1: Okay. Let me tell you the story of that guy.

Ranní Fresh. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Každý všední den mezi 7 až 9 hodinou poslouchej Ranní Fresh Dance Radio s Andy Rudem. Porce těch nejčerstvějších informací nejen ze světa taneční muziky. Dance Radio. K tomu house, trance, zkrátka ta nejlepší taneční muzika. To je Ranní Fresh. 7 až 9 na Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio.

Ta nejlepší taneční muzika 24 hodin denně. Každý den non-stop na Danceáriu. Soutěže o volňásky na ty nejlepší mejdany a festiáky. Taneční shows od nejznámějších DJs a producentů. Aktuální informace ze světa taneční scény. To naladíš každý den od rána do

0: Dance Radio, Brusel News.
1: Letošní silný klimatický jev El Niño může do února příštího roku přispět k úmrtí více než 450 tisíc lidí v důsledku veder. Odhadují to klimatologové. Vyplývá to ze závěrů studie vědců z Climate Impact Lab a několika univerzit, uvedl to list The Guardian. Nejzasaženějšími zeměmi budou podle studie v příštích 6 měsících Nigérie, Indonésie, Súdán, Indie a Brazílie. Mezi 20 nejvíce postiženými zeměmi budou ale také Spojené státy, kde vědci odhadují, že na následky nadprůměrných teplot zemře asi 3,5 tisíce lidí. Silné dopady vědci očekávají také v oblasti Sahelu a v jihovýchodní Asii. Odhad vychází z údajů o vztahu mezi teplotami a úmrtností ve více než 24 tisících oblastech po celém světě.
0: Dance Radio. Dance Radio.

0: mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladu i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
1: Dance Radio.

neortodoxní rozhovory, top české a zahraniční DJs, nová a nevydaná hudba. Každou druhou neděli od 18 do 21 hodin. Climax se mnou Chris Sadler na Dance Radio. So how's the evening so far?

Dohoda mezi Ukrajinou a Finskem, kterou 23. září v New Yorku podepsali prezidenti Volodymyr Zelenský a Alexander Stubb, počítá s předáváním technologií a informací mezi oběma zeměmi a se společnou výrobou obranného vybavení. Finská vláda uvedla, že dohodu navrhl Zelenský během setkání s finským premiérem na začátku letošního května. Jednání o dohodě vedlo ukrajinské ministerstvo obrany během léta a na začátku podzimu. Dohoda usnadňuje předávání technologií a znalostí mezi oběma zeměmi, spolupráci v oblasti výzkumu, vývoje a inovací i realizaci společných projektů průmyslové výroby. Zaměřuje se na zejména vývoj technologií bezpilotních letounů. Jejím cílem je rovněž zjednodušit administrativní postupy, například při vydávání vývozních licencí a zajistit efektivní přesun obranného vybavení a technologií mezi oběma zeměmi. Dance Radio. Dance.

Lidl jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.

Apka Dance Radia. Stahuj ve svých storech na iOS i Android. Dance Radio. Kompletní večerní program, playlisty toho, co servírujem. Poslech téměř odkudkoliv. To je aplikace Dance Radio CZ. Dance Radio CZ. Dance Radio. Dance Radio. Apka Dance Radia a už ti neunikne žádnej tvůj oblíbený track. Laď nás kdekoliv, kde máš internetový pokrytí ve svém mobilním aparátu. Nejlepší taneční muzika. Aplikace Dance Radio CZ. Stahuj ve svým oblíbeným online shopu.

0: Excel News.
1: Letošní silný klimatický jev El Niño může do února příštího roku přispět k úmrtí více než 450 tisíc lidí v důsledku veder. Odhadují to klimatologové. Vyplývá to ze závěrů studie vědců z Climate Impact Lab a několika univerzit, uvedl to list The Guardian. Nejzasaženějšími zeměmi budou podle studie v příštích 6 měsících Nigérie, Indonésie, Súdán, Indie a Brazílie. Mezi 20 nejvíce postiženými zeměmi budou ale také Spojené státy, kde vědci odhadují, že na následky nadprůměrných teplot zemře asi 3,5 tisíce lidí. Silné dopady vědci očekávají také v oblasti Sahelu a v jihovýchodní Asii. Odhad vychází z údajů o vztahu mezi teplotami a úmrtností ve více než 24 tisících oblastech po celém světě.

férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladů i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.

Ty nejlepší shows z našich studií. Dance Radio. True Peace Love Acid. Climax, Club Mix, Rave On Air, One Way Music Podcast a nebo Showtime. Každý večer program až do půlnoci. Dance Radio. Z naší tvorby doporučujeme. V pondělí to nejs drum and bassu v Rave On Air. V úterý Showtime se speciálními hosty. Ve středu One Way Music a Subgate. V neděli Club Mix Milana Kroužila a Climax Chrise Sadlera. To jsme my, Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio.

0: Rádio Euronews.
1: Dohoda mezi Ukrajinou a Finskem, kterou 23. září v New Yorku podepsali prezidenti Volodymyr Zelenský a Alexander Stubb, počítá s předáváním technologií a informací mezi oběma zeměmi a se společnou výrobou obranného vybavení. Finská vláda uvedla, že dohodu navrhl Zelenský během setkání s finským premiérem na začátku letošního května. Jednání o dohodě vedlo ukrajinské ministerstvo obrany během léta a na začátku podzimu. Dohoda usnadňuje předávání technologií a znalostí mezi oběma zeměmi, spolupráci v oblasti výzkumu, vývoje a inovací i realizaci společných projektů průmyslové výroby. Zaměřuje se na zejména vývoj technologií bezpilotních letounů. Jejím cílem je rovněž zjednodušit administrativní postupy, například při vydávání vývozních licencí a zajistit efektivní přesun obranného vybavení a technologií mezi oběma zeměmi.

0: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladů i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
1: Saď se, že zítra budu mít doma delfína.
2: Jasně, a já budu britská královna.
1: Tak pozor, nový superhybrid BYD Dolphin GDMI stojí na operativní leasing u Arvalu jen 6990 korun bez DPH měsíčně.
2: Počkej, to je ten superhybrid s dojezdem přes 1000 kilometrů.
1: Přesně ten, až 1040 kilometrů.
2: Aha, no tak tenhle delfín mě bude vozit do práce.
1: No počkej. Více o nabídce na byd.com.
3: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Nyní banány kilo za 19,90 a Madeta jeho české trvanlivé mléko polotučné litr za 8,90 do 29. září ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
4: Dance Radio. Dance Radio.

0: Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel, 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Freddy čistič sifonu 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Dance Radio. Dance Radio.

Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

0: Rádio Brusel News.
1: Letošní silný klimatický jev El Niño může do února příštího roku přispět k úmrtí více než 450 tisíc lidí v důsledku veder. Odhadují to klimatologové. Vyplývá to ze závěrů studie vědců z Climate Impact Lab a několika univerzit, uvedl to list The Guardian. Nejzasaženějšími zeměmi budou podle studie v příštích 6 měsících Nigérie, Indonésie, Súdán, Indie a Brazílie. Mezi 20 nejvíce postiženými zeměmi budou ale také Spojené státy, kde vědci odhadují, že na následky nadprůměrných teplot zemře asi 3,5 tisíce lidí. Silné dopady vědci očekávají také v oblasti Sahelu a v jihovýchodní Asii. Odhad vychází z údajů o vztahu mezi teplotami a úmrtností ve více než 24 tisících oblastech po celém světě.
0: Dance Radio. Dance Radio.

0: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladu i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
1: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
2: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
1: Vážně?
2: Já mám Lelosy na sobě celý den.
3: Lelosy, too comfortable to take off.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 74,90. A trvanlivé plnotučné mléko Albert litr s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.

taneční scény. To naladíš každý den od rána do večera na tý nejvíc taneční frekvenci u nás. Dance Radio. Ta nejlepší taneční muzika.

Dance Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

0: Dance Radio Euronews.
1: Dohoda mezi Ukrajinou a Finskem, kterou 23. září v New Yorku podepsali prezidenti Volodymyr Zelenský a Alexander Stubb, počítá s předáváním technologií a informací mezi oběma zeměmi a se společnou výrobou obranného vybavení. Finská vláda uvedla, že dohodu navrhl Zelenský během setkání s finským premiérem na začátku letošního května. Jednání o dohodě vedlo ukrajinské ministerstvo obrany během léta a na začátku podzimu. Dohoda usnadňuje předávání technologií a znalostí mezi oběma zeměmi, spolupráci v oblasti výzkumu, vývoje a inovací i realizaci společných projektů průmyslové výroby. Zaměřuje se na zejména vývoj technologií bezpilotních letounů. Jejím cílem je rovněž zjednodušit administrativní postupy, například při vydávání vývozních licencí a zajistit efektivní přesun obranného vybavení a technologií mezi oběma zeměmi.

0: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladu i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
1: KFC ti zase nabízí víc.
2: MacBooky Neo,
1: iPhone 17,
2: laserové projektory,
1: sluchátka Apple Beats
2: a stovky dalších cen.
1: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
2: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
1: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
3: Dance Radio.

Apka Dance Radia. Stahuj ve svých storech na iOS i Android. Dance Radio. Kompletní večerní program, playlisty toho, co servírujem. Poslech téměř odkudkoliv. To je aplikace Dance Radio CZ. Dance Radio CZ. Dance Radio. Dance Radio. Apka Dance Radia. A už ti neunikne žádnej tvůj oblíbený

track. Laď nás kdekoliv, kde máš internetový pokrytí ve svém mobilním aparátu. Nejlepší taneční muzika. Aplikace DanceRadio.cz. Stahuj ve svým oblíbeným online shopu. Dance Radio. Dance Radio.

0: Dance Radio, Brusel News.
1: Letošní silný klimatický jev El Niño může do února příštího roku přispět k úmrtí více než 450 tisíc lidí v důsledku veder. Odhadují to klimatologové. Vyplývá to ze závěrů studie vědců z Climate Impact Lab a několika univerzit, uvedl to list The Guardian. Nejzasaženějšími zeměmi budou podle studie v příštích 6 měsících Nigérie, Indonésie, Súdán, Indie a Brazílie. Mezi 20 nejvíce postiženými zeměmi budou ale také Spojené státy, kde vědci odhadují, že na následky nadprůměrných teplot zemře asi 3,5 tisíce lidí. Silné dopady vědci očekávají také v oblasti Sahelu a v jihovýchodní Asii. Odhad vychází z údajů o vztahu mezi teplotami a úmrtností ve více než 24 tisících oblastech po celém světě.
0: Dance. Dance Radio. Dance Radio.

Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladu i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.

Ranní Fresh. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Každý všední den mezi 7 až 9 hodinou poslouchej Ranní Fresh Dance Radio s Andy Rudem.

Zkrátka ta nejlepší taneční muzika. To je ranní fresh. 7 až 9 na Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio.

fresh in the house. No, select.

Za náma Gorgon City Féteru, Dance Radio a Motorola. Pode mnou už pomalu slyšíte novinku. Za chvilku Rehab, Nate Nicholson, Dream Inside a Dream. Celou následující hodinku odstartuje projekt Medusa a kousek Silence. Všem přeju krásnou sobotu, jsem Tereza Ročeňová a na vlně 89 a 102,9 FM startuje sobotní Part Break. Tak parádní poslech všem přeju. Je 13.02.

0: Za náma rovně Dance Radio, Jax Jones a Breathe. Máme přesně 14:45 a my jsme odstartovali odpolední vysílání. Já jsem Terka, čau, ahoj. Doufám, že spolu budeme trávit krásně, hezky dnešní sobotní odpolko. Klidně mi označte, nebo Dance Radio, kde právě teď posloucháte, kromě nové muziky, za chvilku třeba nový Rehab. Pro vás budu mít nějaký ty informace, ať už je to svět hudby, mám ten informace k Arminovi, Van Burenovi, taky Timmy Trumpet něco upekl novýho. Nakouknem, kde se co stalo zajímavého, vtipného ve světě, protože my chceme mít vtipný odpoledne, že jo? No a nebude chybět ani party service. Kdybyste chtěli vyrazit někam na party, ještě jste neměli vybráno, tak prozradím, kde se co děje. Pokud už plány máte, tak dejte vědět mě. Já se ráda podívám, s kým kde budete trávit mejdan. A nebo večer. Teď už další muziky a Madface, nový Rehab slibovaný, Nelan Kane, anebo Coldplay. To si dáme za moment na vlně Dance Rádia.
1: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
2: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Dance Radio. Dance Radio.

Za náma na Dance Radio Tiesto, Oliva a Sebastianelli a Don't Lose Your Head, 2 minutky po 1:30 na 89,9 FM. Já jsem, někdo na mě něco prskl, takže kdybych huhněla, předem se omlouvám. Každopádně mrknem na

To, co nás čeká dneska v noci, on totiž, nebo v noci, jo, i v noci, i večer, on totiž proběhne sklizňový úplněk. Slyšíte dobře, dneska v sobotu 26. září nastává magický podzimní úplněk, který se jmenuje právě sklizňový. Jeho absolutní vrcholní fáze dosáhne v 18 hodin 49 minut, kdybyste chtěli sledovat, vlastně, kdy přichází vlastně takový to obrovský oranžový měsíc, tak je to kolem 7 hodiny večerní, ale nádhernou podívanou si můžete užít taky v noci a i během zítřka. Tak dejte vědět, jestli tyhle věci sledujete, nebo jestli máte rádi něco úplně jiného. Všichni milujeme samozřejmě taneční muziku, tu pro vás mám i za chvilku. Proběhnou Ilius, taky Alt, anebo Klingande a Nightlife na Dance Radio za moment.

0: Prodigy v Eteru Dance Rádia za náma, pode mnou další muzika, nebo spíš za chvilku další muzika, a teď už se mrknem do naší hitparády Dance Radio Charts. Hit Poškánošové probíhá každý čtvrtek od 18 hodin, klidně teď můžete hlasovat na webu www.danceradio.cz. Je tam vždycky 20 míst, jsou tam 3 novinky, tak vidím, že z novinek je tady Netslitter DNA, taky Filip Zelenka Heartbreak, Franky Vach a Tripovach. Tak mrkneme, jak jste zahlasovali, jak jste zamíchali pořadím. Na trojce česká tvorba Pan Olda Wait For Me a na dvojce Martin Garrix společně s YouTube Fireflies a jednička opět z českých Lů a Hájů Epic Noir a In A Box. Takže gratulujem samozřejmě, je to na vás, jaký bude pořadí příští týden. Hlasujte ještě jednou na webu www.danceradio.cz a teď už další muzika Rex Records, Groove Armada a nebo Norma Jean Martin Encore za moment na Dance Radio.
1: Dance Radio. Dance Radio.

Na Dance Radio dohrává Sophie Lex Baxter Relentless Love. V éteru Dance Radio 2:14. No a protože už jsme pomalu vkročili do 14, tak pro mnou novinka Love Harder. Part-time lover už za moment, budou taky Good Boys Future. Takhle skvělý báječný muziky, tady pro vás budeme mít mnohem víc, tak držte vlnu, posloucháte Dance Radio, ať už to na 89 nebo 120,9 FM. Je 14:03. Dance Radio.

0: Výborná muzika na 89.9 FM, to byl Sandro van Dorn, jeho riff. No a teď se podíváme rovnou za Arminem van Burenem. Armin slíbil velké věci, co se ASOTu týče, no a oznámil další ASOT v Rotterdamu, který se uskuteční 26. a 27. února 2027. Bude to víkend totálně našlapaný. Dokonce si dáme jeho Arminův 5-hodinový solo setík, kdy se můžeme těšit taky na speciální vinylový set během obou večerů. Jak sám říká, budou tam hvězdní jména. Dokonce oznámil speciální back-to-back sety, ať už to bude Ellen Fila společně s Jenom Kelagenem, taky tam odehrajou back-to-back set Vinny Vici a Space 92. Jinak se tam objeví jména jako Giuseppe Ottaviani, Alex Morf, Ben Gold, Richard Rand, Orja Nielsen a spousta dalších trincových velikánů. No, dejte vědět, kdo už máte lístek, kdo se chystáte. Možná někdo dostane taky lístek pod stromeček, kdo ví, byl by to ideální krásný dárek pro milovníky trendsu. Teď už další muzika, Fetteru Dance Radio zazní Sonority, Love Harder anebo Fats and Small a Tonight. Za momentík si to pošlem do uší v Fetteru Dance Radio.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Nebo tvoje Lidl značka V5WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.

Za náma výborná muzika Ocean House. Bylo to v půl druhý, teď už máme půl druhý, teda půl třetí už dokonce utíká to. Půl druhý, já jdu domů, prosím vás. Půl třetí a dvě minuty. Podíváme se do Japonska. Oni nám tam totiž dosáhli novýho světového rekordu. Jde o počet obyvatel, kterým je víc než 100 let a poprvé v historii překročil tuhle hranici 107 tisíc lidí. Je to obrovský číslo, takže 107 tisíc lidí má v Japonsku více než 100 let. No, dlouhověkost japonská prej stojí vlastně na tradiční stravě, která je bohatá na ryby, na soju, aktivní životní styl a fascinuje všechny populace po světě. Tak zajímá mě, co všechno děláte pro zdravý životní styl. Já doufám, že se u toho i pořádně hejbete a hejbat se budeme i dál, protože tahle hudba nás nenechá v klidu. Zazní Lokodaj, Smetric, Burn anebo Magnificence a Hallucinate. Za momentík na 89 102,9 FM.

0: Hallucinate, Féteru Dance Rádia Magnificence, 9 minut před 15 hodinou. Koukám do kalendáře, vidím, že svátek dnes slaví Andrea, tak všechno nejlepší Andrejkám. Tohle jméno je řeckého původu, v České republice ho má 41 151 nositelek, jejichž průměrný věk je 32 let. Dneska je taky den dřevorubců, čtvrtá sobota v září je den králíků a poslední sobota v září den lovení duchů. Jinak dneska slaví taky ze zvířátek pejsek Bazir, z kočiček je to Jeffrey a Joffrey. Tak pokud slavíte třeba narozeniny, tak samozřejmě taky přeju všechno nejlepší. No a teď už muzika. Do uší pošlu Johna Sameta, bude Alex Gaudino a uvidíme, možná se vejdou i Clean Bandit a výborná muzika v éteru Dance Rádia za chvilku.
1: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladu i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
2: Dance Radio.

Clean Bandit za náma, podobně už spojení Art Bad, David Guetta, Gotye, Kimbra. Za moment, jako novinka, nenovinka, bude taky Kygo a Take Me Back. Na Dance Radio pořád ještě pokračuje sobotní Part Break, s váma taky Tereza Ročeňová a vlny 89, 102,9 FM. Je 15.02. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio.

0: Peggy U a na Dance Radio. Timmy Trumpet vydává nový, prý hluboce osobní album. Bude se jmenovat Revelations, vydává ho 23. října pod hlavičkou vydavatelství Spinning Records. Bude obsahovat 15 skladeb. Jedním z těch kousků je Change the Feeling společně s Ale Farber. Tak uvidíme, co dalšího si pro nás připraví. Jaký bude to album, když to bude hluboce osobní, tak... Počkáme si na 23. října. My vám to ještě připomeneme, taky vám to zmíníme na našich sociálních sítích. No a teď zmiňuji další muziku. Féteru Dance Rádia zazní Noisy Spots, taky novinka, nenovinka Artbat, 9-getka Gotye Kimbra, Axel Ingrosso, Rosquin a Cedric Gervais. Je to pořádnej line-up nabušenej. Už za momentík na Dance Rádiu.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například vodňanská kachní prsa nebo čtvrtka sous vide za 149,90. Flora margarín kilo za 89,90. A Maggi, dobrý hostinec, Amore Mio nebo Magic Asia za 29,90. Až do 29. září. Kaufland.
2: Vsaď se, že zítra budu mít doma delfína.
3: Jasně, a já budu britská královna.
2: Tak pozor, nový superhybrid BYD Dolphin GDMI stojí na operativní leasing u Arvalu jen 6990 korun bez DPH měsíčně.
3: Počkej, to je ten superhybrid s dojezdem přes 1000 kilometrů?
2: Přesně ten, až 1040 kilometrů.
3: Aha, no tak tenhle delfín mě bude vozit do práce.
2: No počkej. Více o nabídce na byd.com.
4: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Madeta jehočeské máslo za 34,90 a vepřová kýta bez kosti kilo za 59,90 do 29. září ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
5: Dance Radio. Dance Radio.

0: Cedric Gervais za náma, před náma Party Service. Kdybyste neměli vybráno, kam byste chtěli večer vyrazit, pár tipů pro vás mám právě teď. Party Service. Tak kdo by si chtěl užít Mejdan, kde budou za mixem jenom holky, tak dneska Duplex, Girls on Decks, za mixem Dia Makian, Barbara Franks a Andrea Pomeje. Další Mejdan, ten bude pořádná jízda. NDC dorazí do Prahy, dneska odehraje svůj setík v pražském klubu Roxy, takže pořádná jízda právě tam. No a kdo by si chtěl dát Drum and Bass, tak Cross taky uvádí Drum and Bassovou akcičku, takže můžete si užít pořádnou jízdu taky tam. Pokud už máte vybráno, kam s kým vyrazíte, dejte vědět. Já se ráda podívám. No a teď už taky pozvánka na vysílání Dance Rádia.
1: Ta nejlepší klubová muzika z celého světa.
2: Milan Kroužel zve všechny posluchače k poslechu Club Mixu. Club Mix.

0: 12 minutek před 16 hodinkou, Sondra Soublu v Eteru Dance Rádia. Já se pomalu rozloučím. Ode mě ještě Local Signals at Sonic, taky pozvu na večerní vysílání Dance Rádia. Předtím, než vyrazíte do ulic, případně pokud budete na noční, s kým budete trávit dnešní večer, tak od 18 hodin Šimza Global Residency Radio Show. 10 večer až půlnoc, tam si můžete dát záznam Arminova Asatu, takže Estate of Trance, Armin van Buuren. Já se loučím nenadlouho, zítra po obědě se budu těšit, tak si mějte krásně, úžasně a páčko zítra.
1: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland-extra.cz. Kaufland.

0: Rádio Brusel News.
1: Letošní silný klimatický jev El Niño může do února příštího roku přispět k úmrtí více než 450 tisíc lidí v důsledku veder. Odhadují to klimatologové. Vyplývá to ze závěrů studie vědců z Climate Impact Lab a několika univerzit, uvedl to list The Guardian. Nejzasaženějšími zeměmi budou podle studie v příštích 6 měsících Nigérie, Indonésie, Súdán, Indie a Brazílie. Mezi 20 nejvíce postiženými zeměmi budou ale také Spojené státy, kde vědci odhadují, že na následky nadprůměrných teplot zemře asi 3,5 tisíce lidí. Silné dopady vědci očekávají také v oblasti Sahelu a v jihovýchodní Asii. Odhad vychází z údajů o vztahu mezi teplotami a úmrtností ve více než 24 tisících oblastech po celém světě.
0: Dance. Dance Radio. Dance.

0: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Tatra, Piknik, Pikao nebo Jesenka za 17,90. Goldfish, krekry, různé druhy 80 gramů za 14,90. A Nescafé, instantní káva, různé druhy za 129,90. Až do 29. září. Kaufland.
1: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
2: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
1: Vážně?
2: Já mám Lelosy na sobě celý den.
3: Lelosy. Too comfortable to take off.
4: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Nyní banány kilo za 19,90 a Madeta jeho české trvanlivé mléko polotučné litr za 8,90 do 29. září ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
5: Dance Radio.

Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A jablka červená kilo s apkou pouze za 14,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.

0: Dance Radio Euronews.
1: Dohoda mezi Ukrajinou a Finskem, kterou 23. září v New Yorku podepsali prezidenti Volodymyr Zelenský a Alexander Stubb, počítá s předáváním technologií a informací mezi oběma zeměmi a se společnou výrobou obranného vybavení. Finská vláda uvedla, že dohodu navrhl Zelenský během setkání s finským premiérem na začátku letošního května. Jednání o dohodě vedlo ukrajinské ministerstvo obrany během léta a na začátku podzimu. Dohoda usnadňuje předávání technologií a znalostí mezi oběma zeměmi, spolupráci v oblasti výzkumu, vývoje a inovací i realizaci společných projektů průmyslové výroby. Zaměřuje se na zejména vývoj technologií bezpilotních letounů. Jejím cílem je rovněž zjednodušit administrativní postupy, například při vydávání vývozních licencí a zajistit efektivní přesun obranného vybavení a technologií mezi oběma zeměmi.
0: Dance Radio.

0: Se značkou Lind jsme si pro vás připravili Lindor pralinky 200 gramů z Kaufland Card Extra za 119,90. Až do 29. září. Kaufland.
1: KFC ti zase nabízí víc.
2: MacBooky Neo,
1: iPhony 17,
2: laserové projektory,
1: sluchátka Apple Beats
2: a stovky dalších cen.
1: Kup si teď KFC z Pepsi a hraj o skvělé ceny.
2: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
1: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
3: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Madeta jeho české máslo za 34,90 a vepřová kýta bez kosti kilo za 59,90 do 29. září ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.

Noční scény. To naladíš každý den od rána do večera na tý nejvíc taneční frekvenci u nás. Dance Radio. Ta nejlepší taneční muzika.

0: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladů i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
1: Dance Radio.

0: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladu i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
1: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
2: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
1: Vážně?
2: Já mám Lelosy na sobě celý den.
3: Lelosy. Too comfortable to take off.
4: Dance Radio. Dance Radio. From the speakers to your soul, this is Karma Radio with Shimza. Shimza. Turn it up.

with Shimza.

is ColorCast Radio.

0: You've been listening to Colorcast Radio, brought to you by Colorize. We're back next Thursday, same time, same place, with a fresh session from one of the most exciting names in deep, melodic, and progressive house.
1: Dance Radio. Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
2: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
1: Vážně?
2: Já mám Lelosy na sobě celý den.
3: Lelosy, too comfortable to take off.
4: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
5: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
6: Dance Radio.
7: Come find a place to rehab your thoughts and dreams within Cyberpunk Radio. Rehab has curated a space where imaginations run wild and nothing is impossible. A place where curiosity and creativity thrive.
8: It's all around the world.
7: Welcome to Cyberpunk Radio, the home of electronic music's next wave.
9: What up? This is Rehab and what's happening? I hope you're good and I hope you're ready for this week's Cyberpunk Radio. And for the next hour, I'll be taking you through the most

free. She is

Wave on Air. Dance Radio. Baví tě trannbejzová muzika. Tak laď každý pondělí Rave on Air. Od 6 večer.